0: what we feel. You know, this is what we feel.
1: Zuna Radio.
2: Radio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. HBO Max nasadilo hlavy státu. Netflix přinesl filmový dokument Miguel Angel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem. A Prime Video přináší dokumentární seriál Murder 101. Také se podíváme na současný trend evropských televizí. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Prime Minister.
1: Mr. President.
0: It's our debut duet.
1: Duet?
0: Yeah, it's like, I'm
1: Dr. Dre and you're Eminem, and we're taking that stage for the first time together. I'm Eminem.
2: Na streaming HBO Max dorazila akční komedie Hlavy státu, která staví na výbušné chemii Johna Ceny a Idrise Elby. Britský premiér Sam Clark, tedy Idris Elba, a americký prezident Will Derringer v podání Johna Ceny se veřejně nemusí, což ohrožuje spojenectví jejich zemí. Když se ale oba stanou terčem mocného nepřítele po sestřelení letadla Air Force One, musí se navzájem začít věřit a vydat se na divokou jízdu několika státy. Po jejich boku stojí Noel, brilantní agentka MI6 v podání Priyanky Chopra Jonas, s níž musí zhatit spiknutí ohrožující svobodný svět. Režie pro projekt Amazon MGM Studios se ujal Ilja Naishuler, tvůrce filmu Hardcore Henry a Nobody, který snímek zachraňuje před osudem dalšího hvězdami nahnaného popcornového nudného pořadu. Recenze se shodují, že jde o nevyváženou směs akce a komedie, ale právě efektní akční scény a výkon Priyanky Chopra Jonas dělají z filmu solidní zábavu. New York Times to popsal jako hloupější verzi politické satiry, zatímco IGN chválí propracované bitky, ale kritizuje slabší vtipné dialogy. Hlavy státu najdete nově ke streamování i na HBO Max. Tento titul je samozřejmě i nadále k dispozici v rámci předplatného na Prime Video, nebo případně v online půjčovně na Apple TV a Rakuten TV.
1: What is it with you walking around thinking you're better than everybody else?
3: What's the difference between me and you?
1: You are the commander-in-chief, you know, some DJ in Vegas.
3: What's the difference between us?
1: All right, I get it, you don't like my movies. I've never seen your movies. But the universe keeps telling me I look cool with a gun in my hand.
3: What's the difference between me and you?
1: A toy gun.
0: What's that?
1: That can't be good.
3: Stop the beat a minute. I got something to say.
1: Oh, shit.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Sky kupuje ITV za 1,6 miliardy liber a spojuje se s dalšími evropskými televizemi do velkých celků, protože jinak by proti Netflixu a YouTube neměli šanci. Britský Sky, který vlastní Comcast, v pondělí potvrdil dohodu o koupi vysílací a streamovací části ITV. Vznikne tak spojení největšího britského placeného operátora s největší komerční bezplatnou televizí v zemi. Produkční divize ITV Studios, která má za pasem nekonečný seriál Coronation Street nebo reality show Love Island, se ale oddělí jako samostatná firma. Šéfka Sky Dana Strong to označila za klíčový okamžik pro britská média. Šéfka ITV Caroline McCall zase mluví o vzniku britského šampiona, který dokáže konkurovat globálním streamovacím platformám. Podobná horečka se šíří i po Evropě. Německá RTL nedávno dostala zelenou na koupi Sky Deutschland. Italská Media for Europe převzala ProSiebenSat.1 a posiluje i v Portugalsku a Španělsku. Evropští regulátoři, kteří podobné fúze dřív blokovali, teď argumentují tím, že skutečnou konkurencí už není jiná televize, ale Netflix, YouTube nebo Meta. Ve Francii zase vsadili na jinou strategii. Místo slučování se televize spojily přímo s platformami. Netflix a TF1 tak od června nabízejí francouzským divákům televizní kanály TF1 přímo v rozhraní Netflixu. A možná je jen otázkou času, kdy podobnou logiku spojme síly, než nás smete streaming, přijme i český televizní trh.

0: My students have been doing a lot of work on a certain project. For 40 years, these women were just Jane Doe's. We're hoping that all the work that we do is going to help those ladies get justice. And remember, if we don't get that by the 23rd, you all fail.
1: Na Prime Video dnes přibyl třídílný dokumentární krimiseriál Murder 101, který vychází z úspěšného True Crime podcastu studia KT Studios a iHeartMedia. V třídílném seriálu sledujeme třídu na střední škole v Tennessee, kde učitel sociologie Alex Campbell vede své studenty k vyšetřování tzv. Red Hat Murders, série desítky let neobjasněných vražd, které kdysi otřásaly jihem USA, ale postupně upadly v zapomnění. Ze školního projektu se postupně stává skutečné vyšetřování. Studenti odkrývají nové stopy, spojují dosud přehlížené indicie a vracejí pozornost obětem, na které se téměř zapomnělo. Seriál režírovala Stacey Lee a premiéru si odbyl na letošním festivalu Sundance. Dokumentární seriál Murder 101 najdete již dnes na Prime Video.
0: We need to see if these people could have been victims of the same serial killer. You know, we have been looking at these cases for about 7 years.
2: You always hear the rumors about Mr. Campbell being that crazy teacher.
0: Oh!
2: But everybody wants to be in this class.
3: I originally took this class in my junior year, and I fell in love with what we did, so I decided to take it again.
4: These women can't tell their story. They're not here.
5: Not necessarily true crime, but like trying to help someone out can be very powerful.
6: Tak co? Dobrý?
7: Zoom Radio.
8: Say something, baby. Say something.

0: solamente en momentos de enorme conmoción podemos decir esa frase. Me acuerdo perfectamente.
1: Interrumpimos momentáneamente la programación para comunicarles un posible secuestro de la banda terrorista ETA.
2: Han secuestrado un concejal del Partido Popular en Herba.
3: I na Netflixu se objevil zajímavý dokument Miguel Ángel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem. Film mapuje dva dny v červenci roku 1997, kdy únos mladého zastupitele Miguela Ángela Blanca teroristickou organizací ETA přiměl miliony Španělů vyjít do ulic v zoufalé snaze zabránit jeho vraždě. Za kameru se postavil novinář John Sistiaga, který byl tehdy jako 29-letý reportér přímo u toho, a spolurežisér Juan López. Sistiaga navíc dokument i osobně vypráví. Snímek staví na svědectvích zhruba 30 přímých účastníků a pamětníků, mezi nimi jsou i José María Aznar, sestra oběti Mary Mar Blanco, nebo král Felipe VI. Dokument tak připomíná okamžik, kdy baskická společnost poprvé hromadně přemohla strach z ETA a semkla se v solidaritě. Miguel Ángel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem, najdete nyní na Netflixu.
0: Habían comenzado las 48 horas que lo iban a cambiar todo.
4: Ciudadanos, políticos, se unen todos sin excepción para recordar a ETA que enfrente de ellos tienen a un país entero.
5: Yo no tuve conciencia de la importancia que iba a tener aquellas movilizaciones.

A my si ještě projdeme novinky, které přibyly do kin minulý čtvrtek, tedy 9. července. Budete se bát. Kultovní série Evil Dead se vrací s dílem Smrtelné zlo v plamenech od režiséra Sebastiana Vančeka. Truchlící Alice v podání Suhejly Jakub hledá útěchu u příbuzných v odlehlém domě, kde ale omylem vypustí krvežíznivé démony skryté v prastaré knize a rodinné setkání se změní v masakrální záležitost. Američtí cenzoři si dokonce vynutili vystřižení jedné scény. Fanoušci se ale možná dočkají. Režisér se totiž nechal slyšet, že připravuje necenzurovaný režisérský střih, který bude mnohem krvavější. Druhým hororem v kinech je finský Zrozenec temnoty od Hany Bergholm. Silně psychologické drama o matce Saze a jejím britském manželovi Johnovi, které představují Saidi Harla a Rupert Grint. Ti se s vidinou dokonalé rodiny přestěhují do domu v hlubokých finských lesích. Po narození syna začne saga tušit, že s dítětem není něco v pořádku. A čím víc se jí okolí snaží ujistit o opaku, tím hlubší je její strach. Do kin můžete vyrazit také na český dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti od Williama Poltykoviče, který shrnuje více než 30leté natáčení se 14. Dalajlámou a přibližuje jeho poselství o vnitřním míru a laskavosti i osobní životní příběh doplněný vzpomínkami jeho matky. A pro vaše pidižvíky dorazila do kin hraná verze Disneyovky Odvážná Vajena s Dwaynem Johnsonem a Katrin Lagaya v hlavních rolích. Nebojácná dívka se poprvé vydává za hranice svého ostrova, aby zachránila svůj let. Tak to je vše z posledních novinek v kinech. Hovk!

0: I heard about new Crayola Magic Scent crayons. I got nosy. Wow!
1: 16 úžasných barev a 16 ještě lepších vůní. Žvíkačka, čokoláda, banán, jahoda.
0: Like bubblegum. Coconut.
1: Mňamka! Lákavé vůně samozřejmě přinesou obrovský zájem o nové voskovky, ale zvýší také apetit. Místo, aby děti kreslily, začnou se ve velkém ládovat barevnými voskovými pastelkami.
0: Dobrou chuť.
2: Děkuji.
1: Crayola tento vonavý sladký zázrak rychle stáhne z obchodu a přijde s aromaty, která udrží voskovky na papíře místo v žaludku, jako vůně nového auta, les, mýdlo nebo dětský pudr. My se jen můžeme těšit, co nového přinese Crayola pro malé i velké umělce.
3: Crayola, Crayola rock!
4: New magic scent crayons from Crayola. What will they think of next?
0: Who knows?

července 1995 se na scéně objevuje debut americké zpěvačky Moniky, album Miss Thank. V 92., kdy vyhrála sérii místních talentových soutěží, získala Monika díky hudebnímu producentovi Dallasu Austinovi v pouhých 12 letech kontrakt u Rowdy Records, kterou distribuuje Arista. Teď v jejich 14 můžeme konečně slyšet, jak neuvěřitelně vyzrálý hlas má, jako zkušený.

0: Now Soul of Adiva.
1: It is easier for me to sing a song that I feel like I know something about.
0: Producent Dallas Austin ji doslova vozil po škole do studia a dohlížel, aby zpívala jen o věcech, kterým sama rozumí. Už debutový single Moniky Don't Take It Personal dosáhl na první místo v R&B žebříčku a na druhé v hlavní americké hitparádě. Alba Miss Thang se prodá jen v Americe přes 3 miliony kusů, za což obdrží platinovou certifikaci, ale získá také nominace na řadu hudebních cen. Miss Thang je startem, který z Moniky udělá jednu z nejvýraznějších R&B tváří 90. let. A jestli se někdo ptal, kdo tady vlastně šéfuje, odpověď je jasná. Miss Thang.
1: Every song on my album was basically a concept of my own. I never took the initiative to write it myself, but I always would say, well, this is what I'm going through right now, and I want you to help me put this down. And

0: si vyrazíme na lov jasný do nejtemnějších hlubin betonový džungle. Coco Bongo Club.
1: Kam nás nepustěj.
0: Nech to na mě. Dnešní noc bude žavá a kouzelná.
2: Výrobci masek, který nasazuje preparované obličeje mrtvol na mladistvé, aby je proměnil v zombí, vstupuje poslední červencový víkend roku 94 do kin. Ale ne, to byl jen původní záměr studia o zpracování komiksové série, ale režisérovi Chucku Russellovi se zdal nápad příliš odpudivý a nechal scénář přepracovat na komedii. Maska s Jimem Carreym v titulní úloze pořádně rozčísne kina.
3: To je ona! Už to začíná! Je čas na party! Proč? Protože jsem Maska!
2: Před Jimem Carreym bylo zvažováno několik jiných komiků. Steve Martin byl moc drahý, Rick Moranis a Martin Short už měli opci na jiný snímek, tak nakonec padla volba na Carreyho, kterého producenti viděli ve sketchové show In Living Color. A protože s ním podepsali smlouvu ještě předtím, než natočil super trhák Ace Ventura, Carreyho honorář za masku byl v rámci jeho současné pozice na trhu extrémně nízký, konkrétně 450 tisíc dolarů.
3: To jsou věci. Když si to budu přát, můžu být super hrdinou. Budu bojovat se zločinem.
2: Carrey jednoznačně vévodí svou fyzickou komikou nové komedii. Produkce ušetřila také poměrně tučnou částku za speciální efekty. Jim se tak flexibilně pohyboval a imitoval pohyby slavných animovaných postaviček, že u velké většiny scén nebyla potřeba následná digitální úprava.
3: Počkej, zlato! Dostal jsem chuť bejt s tebou!
2: Aplikace masky na Jima trvala 4 hodiny a ony předimenzované zuby měly být původně používány jen ve scénách, kde nemluví. Nicméně Carrey je neuvěřitelně adaptabilní. Naučil se s nimi mluvit a jeho postava se tak stala ještě bláznivější.
4: Slyš, brejle, míč. Sol. Okoun.
5: Kuželko.
4: A pastička.
5: Bazuko.
6: Mám zbrojní pás.
4: Kelevejová žena.
3: Cože? Margaret, ty parchante!
2: Kromě toho, že Carrey většinu scénáře improvizoval a dal tak vzniknout nezapomenutelným hláškám a gagům, ovlivňoval také výběr rekvizit a jeho banánově žlutý ohos byl inspirovaným oblekem, který mu kdysi ušila máma pro jeho první pokusy o stand-up.
4: Chci vědět, kde jsou prachy a chci to vědět hned.
3: Dobře. Tak to máme 17,5% ve vládních bezúročních směnkách, 8% v cených papírech, zapíšeme 9 deleno hrubým národním produktem a hlavně pohřební věnce se odečtou zdaní.
2: Carreyho doplnila Cameron Diaz, pro kterou je role okouzlující krasavice Tiny hereckým debitem. Peter Green, co by Negouš Dorian, Peter Reigert jako cynický Polda a samozřejmě Max, který si střihl roli rozkošného chytrého psíka Milo.
4: Tak rychle, v bance nikdo nemaká. Ale ta maska je vážně skvělá.
2: Komedie Maska se stane kritickým a komerčním úspěchem. Vydělá přes 351 milionů, což s rozpočtem 23 milionů dolarů z ní udělá nejziskovější film založený na komiksu. Film také významně oživí zájem o swingovou hudbu v 90. letech, upevní Carreyho status jako jednoho z nejvýznamnějších herců 90. a Cameron Diaz jako herečku pro hlavní úlohy. Za 11 let dojde také k sequelu, ale bez Carreyho bude Maska junior naprostým propadákem.
3: Slyšej, zase spolu? Náhoda nebo osud? Teď mě líbej. A já ti potom ukážu svůj croissant. Namažu ho paštikou a ponořím ho do tvé omáčky.

0: Walters had always dreamed of flying a balloon to a faraway place. He rigged 42 weather balloons to a lawn chair and filled them with helium.
1: 2. července 1982 se Larry Walters, podpořen svou přítelkyní, pustil do plnění dětského snu a s pomocí 42 balónků naplněných heliem vzlétl k nebesům na zahradní židli.
2: Pitomce! Za co náramky? Co takhle? Pokus o útěk před zápas.
3: Ale já jsem neutíkal, jenom jsem nemohl dolů.
1: Po téměř hodinovém letu, během kterého se mu podařilo vystoupat až do 5 kilometrů, narušil letecký vzdušný prostor. Při sestupu zavadil o dráty elektrického napětí a způsobil půlhodinový blackout v oblasti. Proto na něj samozřejmě po přistání na Long Beach čekala policie a zatkla ho.
4: Má to co dělat z balónky a se židlí. A to je všechno, co řeknu. Nezlobte se, ale možná jsem spolupachatel.
1: Walters, kterému se začne přezdívat Launcher Larry, vyvázne nakonec pouze s pokutou a stane se z něj mediální senzace.
4: A přitom chtěli jenom létat na zahradu.

0: italské agentury, kde vědci napjat čekají na výsledky průletu jejich sondy Giotto kolem krátkoperiodické komety Griggs-Killerup.
1: It's going very well. I'm pleased to tell you we have superb performance from the instrument.
0: Sonda Giotto, pojmenovaná podle italského malíře Giotta di Bondone, byla původně stvořena pro zkoumání Haleyovy komety. V březnu 86 prolétla ve vzdálenosti pouhých 596 kilometrů od jejího jádra, pořídila tisíce unikátních snímků a nabrala vzorky. Poté byla uvedena do stavu hibernace a její výzkum na čas skončil. V 90. byla Giotto reaktivována a ESA rozhodla o prodloužení její mise, i když při průletu ohonem Haleyovy komety přišla o fotopřístroje.
2: In fact, at worst, all the spacecraft has to do is just survive through that dust storm long enough to get in really close to the nucleus to snatch it and scientific data before it is possibly destroyed.
0: K nejtěsnějšímu přiblížení dochází 10. července 1992 v 15:30, kdy sonda prolétá ve vzdálenosti pouhých 200 km od komety Griggs-Killerup. Sonda Giotto za dobu své mise objasnila mnoho neznámých a připsala si několik prvenství. Její detailní snímky poprvé ukázaly tvar jádra komety, objevila první důkazy o organickém materiálu v kometě z prachových vzorků, byla první, která proletěla a zkoumala dvě komety a Giotto je také dosud jedinou sondou, která byla reaktivována z hibernace. Zkrátka první evropská mise do hlubokého vesmíru byla nadmíru úspěšná.
3: I think that the Giotto flyby is going to be one of the great successes of all time.
4: Prostě dokonalá observatoř.

0: 9. července 1985 vychází Aretě Franklin 13. deska, která bude jejím nejúspěšnějším počinem od roku 1972 a dosáhne platinové certifikace za prodeje. Za tento úspěch vděčí nejen odvaze vystoupit z dosud preferovaného zvuku Adult Contemporary, ale také mladému producentovi Michaelu Naradu Waldenovi.
1: I talked to Weez on the telephone. I said, hey, what do you do in your life? She said, oh, I may go to a nightclub. I may see a guy. He looks at me, I look at him. It's like who's zooming who. I'm writing this down. You know, he thinks he's got me, but the fish jumps off the hook.
0: Album Who's Zooming Who získá vysoce pozitivní kritiky. Magazín Rolling Stone ho ve své recenzi označí za jedno z nejlepších od 60. let s tím, že Aretha Franklin se tentokrát představuje s větším ohněm a vervou, než ukázala za poslední dekádu.
1: He thinks he's got me, but the fish jumps off. Wow, okay. So then I get a press and pass where who's zooming who, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, who's zooming who, doom, doom, doom, doom, ding, doom, digga, ding, doom, bop.
0: Single Freeway of Love z tohoto alba vynese královně soulu už 12. cenu Grammy za nejlepší R&B vokální výkon. Deska Who's Zoomin' Who tak představuje klíčový moment v kariéře Arety Franklin, úspěšný návrat na vrchol po slabším období 70. let a její přizpůsobení se nové MTV éře, aniž by ztratila svou uměleckou integritu.
2: And the winner is...
1: Who is it? Aretha!

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vydáme do vesmírné jídelny, kde ti nejhodovější strávníci jsou supermasivní černé

0: Gauss.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
2: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vydáme do vesmírné jídelny, kde ti nejhodovější strávníci jsou supermasivní černé díry. Když se hvězda přiblíží příliš blízko, díra ji nesežere elegantně, ale roztrhá na kusy a přitom zazáří tak jasně, že přesvítí celou galaxii. Vědci tomu říkají slapová disrupce a jak popisuje Universe Today, je to vlastně dárek pro astronomy, protože jinak neviditelnou černou díru najednou zahlédnou. Nový vesmírný teleskop Nancy Grace Romanové, který má startovat letos v létě, jich má odhalit zhruba 100 ročně, ale za to ty nejvzdálenější a nejstarší. Observatoř Very Rubinové jich najde 10 000, jenže Romanové vidí hlouběji do minulosti vesmíru. 100 obědů za rok se nezdá moc, ale každý

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.

groovy, groovy. Každý piatok o 20. Prvá repríza, sobota 15. a každý útorok o 16. O 17. pardon.

Brothers and Sisters. Ak máš chuť, hod tam nejaké tanečky. O tom to celé je. To je Sanctus Groove.

cosa dice Violet?

si zahrať Disco Symphony. Toto je Discotrón.

0: Arrival to Sanctus Groove. Pevne verím, že som prvou hodinkou nikoho neurazil.
1: Zone.

A poďme do hodinky druhej. Dneska host, kamarát, výborný DJ, Andrea Fiorino.

Cloud Soul Metal Symphony, Call Me. Tohle nikdy již. A tak to hráme 24/7, o tom je Zuna.

0: Gloria.
1: Woo! Let me start that. Come on now.

Give me love. Give me love. Give me love.

Rádio. Rádio. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it? I said. Can you feel it?

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: My definition of house music is what comes from the soul.
2: Not everyone understands house music.

miracle.

0: day.
1: Yo, this. Yo, this. Yo, this. Yo, this.
0: Day.
1: Yo, this. Yo, this. Yo, this.